0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.

0: lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Ale já říkal blond.
4: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
3: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
2: Vodafone.
5: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
6: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
7: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
8: Chlapi, R5.
9: Počkám tam na vás.
8: To je doprava. Prat.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Vedle, že by.
13: Co tady děláte?
11: Testujem.
13: To mi tady budete schnout až do rána.
11: A sušičku.
2: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
15: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
2: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.
8: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
9: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
10: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Prosečník, který není spocený.
13: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
14: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
15: Chlapi, R5.
16: Počkám tam na vás.
15: To je doprava.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
19: Vedle žeby.
20: Co tady děláte?
18: Testujem.
20: To mi tady budete schnout až do rána.
18: Mám i sušičku.
21: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart. Opravdový elektrospecialista.
22: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk's

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému, obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.

0: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava. Prat.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
5: Vedle žeby.
9: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To mi tady budete schnout až do rána.
8: Máme sušičku.
10: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
12: Ale já říkal blond.
13: Kdy to je? Trochu blond.
14: Co ta polička?
12: Bude.
14: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
15: Vodafone.

0: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
2: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400

0: Ta Korun. Česká spořitelna.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
4: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
5: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
7: Bude.
9: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
10: Vodafone.
11: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
12: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.

0: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tada!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
2: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
7: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
1: Bude.
3: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
5: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.

Oh, my God.

0: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme,

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
4: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
5: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
6: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
7: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
8: Ale já říkal blond.
9: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
8: Bude.
10: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
11: Vodafone.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.

0: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
5: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
6: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
7: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60

0: dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
1: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
2: Ale já říkal blond.
3: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
2: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you were scared.

0: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlím.

0: prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tada!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.

0: lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
2: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
3: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
4: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
1: Bude.
3: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
5: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.

0: Tesco nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Radegast ryze hořká 12 jen za 19,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.

0: Nákupy počkají, život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George.
3: What
2: else?
3: To je moje hláška.
2: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert, stojí za to jíst lépe.
5: Chlapi, R5.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: My máme vypráno.

0: Co tady děláte?
1: Testujeme.
0: To mi tady budete schnout až do rána.
1: Máme sušičku.
2: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

0: přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hobice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Chlapi, R5.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava.
3: A můžete ji vyzkoušet.
1: Ale my máme vypráno.
4: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
1: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
1: Máme sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
8: Jo! Napínavé finále je u konce.
9: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
10: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
9: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
11: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
10: Já vás biju ještě.
12: Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
13: What else?
12: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
13: What else?
12: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
14: Duha?
13: George.
14: What else?
15: To je moje hláška.
13: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
16: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
17: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
4: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
5: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 10. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Dohlepa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George. What else?
3: To je moje hláška.
2: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
4: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
5: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
7: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Chlapi. Do pátýho.
11: Počkám tam na vás.
10: To je doprava. Zat.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
10: Teda, že by.
14: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To mi tady budete schnout až do rána.
13: Mám i sušičku.
15: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

0: nejjemnější obětí.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.

0: sportsmeny z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jeho české máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
8: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
9: Chlapi, R5.
10: Počkám tam na vás.
9: To je doprava.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Vedle žeby.
14: Co tady děláte?
12: Testujem.
14: To mi tady budete schnout až do rána.
12: A sušičku.
15: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
8: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například balkónový stolek nebo židle už od 1200 korun sleva až 60%. Nebo přikrývka za pouhých 900 korun sleva 60%. Jisk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
12: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
13: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
14: Chlapi, do pátýho.
15: Počkám tam na vás.
14: To je doprava.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
14: Vedle, že by.
18: Co tady děláte?
17: Testujeme.

0: tady budete schnout až do rána.
1: Mám i sušičku.
2: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: A můžete ji vyzkoušet. Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
1: Testujem. To je doprava.
3: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
2: OK.
1: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
3: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
4: What else?
3: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
4: What else?
3: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
5: Dua?
4: George.
5: What else? To je moje hláška.
6: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
7: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Avivaže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
8: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou.

0: za 479 tisíc.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
7: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit. Ty patříš do Bohnic.
1: Patříme do Bohnic.
2: Mezi ploty.

0: cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let... Chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Red Bull vám dává křídla.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
2: A dost.
3: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
2: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
9: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
10: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
11: My si půjčíme bezpečně.
10: Tady podpísek.
12: Ne, ne. Tady podpísek.
13: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
1: Psajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Psajos Intense Glaze. You intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Psajos Glaze.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko. Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer.

0: Miláčku. Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
2: Chlapi, do pátýho.
3: Počkám tam na vás.
2: To je doprava. Prat.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Vedle žeby.
7: Co tady děláte?
5: Testujem.
7: To mi tady budete schnout až do rána.
5: Mám i sušičku.
8: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
5: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat špičivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábavu.

0: ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.
1: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek.
4: Ne, ne. Tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
6: Ale já říkal blond.
7: Kdy to je? Trochu blond.
8: Co ta polička?
6: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
9: Vodafone.
10: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
11: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
10: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
12: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
10: Jasně.
13: Co je to virtuální baterie?
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: No jasně, že jo. Eon. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. Eon.
3: Nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
4: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.
5: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
7: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
9: Vodafon.
10: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
11: My si půjčíme bezpečně.
10: Tady podpísek.
12: Ne, ne. Tady podpísek.
13: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Mezi ploty více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
6: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Dobrý por.
8: Auwajs, co to bylo?
7: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Kam ta tržba mizí?
8: Mňau, mňau, poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
10: A dost.
8: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka. Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Nádobí mě nezdrží.
13: So what? Somat.
14: Kdo chce, ten si poleží.
15: So what? Somat.
0: Party večer rozjedem.
14: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
16: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
17: Ten den změnil úplně všechno.
10: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
19: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
24: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
25: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
26: Tady se vám blíží splátečka.
27: Ale nestraš.
4: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Beer Go! Choď po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Ano?
6: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
3: své peníze převést na bezpečný účet.
7: Kdo volá? Brankář?
6: Bankéř.
7: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Ověření, cože?
7: Nemáte? Tak tu máte.
13: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
15: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.

0: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tatarský biftek dobré maso za 79,90. Penny.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější

0: Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty JAR výhodně v drogeriích Teta.
9: Ale já říkal blond.
10: Kdy to je? Trochu blond.
11: Co ta polička?
9: Bude.
12: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
13: Vodafone.
14: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.

맞은 별 내우주은 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는

0: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Do Penny, do

0: vyhlásila Polštářová zoo. A navíc fakci, káva mletá Grand Aroma 250 gramů za 99,90. Penny.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
1: Bude.
3: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
5: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.
6: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc fakci, výběrové špekáčky řezníků v talíř za 69,90. Penny.
3: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.
4: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
9: Děti mají tolik práce objevovat svět. S nekonečnou energií a hlavně s radostí. Babyborn Lena je kamarádkou na hraní i poznávání. Díky jednoduchým funkcím je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ale já říkal blond.
4: Vždyť to je trochu blond. Co ta polička?
3: Bude.
5: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
6: Vodafone.

0: cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
6: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Red Bull vám dává křídla.
1: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
0: Red Bull vám dává křídla.
4: Ale jen když ho piješ.
1: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
5: Ano?
6: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte se...
7: Své peníze převést na bezpečný účet.
5: Kdo volá? Brankář?
6: Bankéř.
5: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
7: Ověření, cože?
5: Nemáte? Tak tu máte.
1: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted

0: Teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Prosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
4: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
5: Tady se vám blíží splátečka.
6: Ale nestraš.
7: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Dobrej por.
4: Co to bylo?
3: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
0: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen X.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
4: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
5: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
6: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

ještě znám. Schody do nebe kloužou jak led, ruku ti dám. Tolik

tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
1: My si půjčíme bezpečně.
0: Tady podpísek.
2: Ne, ne. Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
5: Red Bull vám dává křídla.
3: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
6: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Miau, miau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
11: Aha, jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla.
12: Ale jen když ho piješ.
13: Tady jsme!
14: Trosečník, který není spocený.
15: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
16: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
0: Tady se vám blíží splátečka.
17: Ale nestraš.
3: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
18: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Beer Go!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: So what? Somat.
6: Kdo chce, ten si poleží.
7: So what? Somat.
4: Party večer rozjedem.
6: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
8: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
9: Ten den změnil úplně vš-

0: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
1: Všechny stopy vedly na jedno místo.
2: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
3: Záhada, co?
4: Ty už mě nemiluješ?
5: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
6: Ano?
7: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte se...
8: Své peníze převést na bezpečný účet.
6: Kdo volá? Brankář?
7: Bankéř.
6: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
8: Ověřte, cože?
6: Nemáte? Tak tu máte.
1: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.

Prosím vás, řekněte mi, vy jste tak blbej nebo neschopný? Ne, nic neříkejte, já vám to řeknu sama. Vy jste tak neschopný, že kdyby se pořádali soutěže v neschopnosti, tak vy skončíte druhej.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
9: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
10: nejde elektřina.
9: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
13: Testujem. To je dopravář.
15: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
16: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
17: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.

0: Mějte se jako lvi, jasný?
1: Jasný!
2: A navíc fakci, jahody 500 gramů za 29,90. Penny.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.

0: lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
2: A navíc fakci? Okurka salátová kus za 7,90. Penny.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
1: Ah.

0: akcím je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
5: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafone.

0: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
3: Mě taky ne!

0: A navíc fakci, jahody 500 gramů za 29,90. Penny.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
0: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
2: Bref má něco úplně nového.
3: Těžké věřit, že pravda je. Bref i mezi spláchnutím pracuje. Samočistící síla se aktivuje. Nečistoty odstraňuje. O 100% větší sílu má. Ostatní hravě překoná.
2: Nový Bref Color Autoaktiv.
4: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složenci. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je dopravác.
8: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
11: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
12: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky. Můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.

0: je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
5: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafon.
9: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
10: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila.

0: byla výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuřecí prsní řízky u nás kilo za 99,90, Coca-Cola s apkou za 26,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semené kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
4: Bref má něco úplně nového.
5: Těžké věřit, že pravda je. Bref i mezi

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci káva mletá Grand Aroma 250 gramů za 99,90. Penny.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
3: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
4: Mě taky ne!
5: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.

0: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Trénujeme na Mexiko.
3: Rozumím si kopačky, zavřeme jim kopačky, pojď, jezdí,
2: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
4: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
5: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
5: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
12: Ale já říkal blond.
13: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
12: Bude.
14: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
15: Vodafone.

0: Funk Team je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Šunka výběrová Maxi u nás za 36,90, kapsičky pro kočky Felix s apkou za 89,90 a soli čelo Prosecco Frizzante za 59,90. Albert.

Klára má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...

0: pleť? Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
1: Dobrej por.
2: Co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne. Tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
8: A dost. Příchozí
2: platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
9: Nádobí mě nezdrží.
10: Souvod? Somat.
11: Kdo chce, ten si poleží.
12: Souvod? Somat.
13: Party večer rozjedem.
14: S nádobím se nemažem.
15: Somat to dá druhý den.
16: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
17: Tady se vám blíží splátečka.
18: Ale nestraš.
7: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
19: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
9: Záhada, co?
10: Ty už mě nemiluješ?
2: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
11: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
12: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
13: Do Penny dorazila Polštářová zoo. A navíc v akci káva mletá Grand Aroma 250 gramů za 99,90. Penny.
14: Ano?
15: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
14: své peníze převést na bezpečný účet.
16: Kdo volá? Brankář?
15: Bankéř.
16: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
14: Ověření, co? Cože?
16: Nemáte? Tak tu máte.
17: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
18: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebuješ.

0: Třebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Mě taky ne!
3: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.

0: Mezi ploty více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Tesco nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Tesco mléko plnotučné litr jen za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Chlapi, R5.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava. Zat.
3: A můžete ji vyzkoušet.
1: Ale my máme vypráno. Vedle, že by.
4: Co tady děláte?
1: Testujem.
4: To mi tady budete schnout až do rána.
1: A sušičku.
5: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
8: Perfetto? Perfetto.
7: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelatelly různé druhy za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo?

0: Klára má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
6: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.

0: Rybináček u nás s apkou za 49,90, Rybináček za 21,90 a vodka Božkov za 119,90. Albert.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Mě taky ne!
3: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
4: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
6: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Trénujeme na Mexiko.
9: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
8: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
10: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se starý cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
13: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
14: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
15: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu, zábava je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
5: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.

0: funkcím je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké,

0: Ale já říkal blond.
1: Kdy to je trochu blond? Co ta polička?
2: Bude.
1: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
3: Vodafone.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: České kuřecí prsní řízky u nás kilo za 99,90, Coca-Cola s apkou za 26,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Chlapi, do pátýho.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
4: Mám i sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Tesco nyní cena pro všechny 18,90 birel ochucený a kostelecké uzeniny bursty 100 gramů za 6,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
9: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i ne.

0: vy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George. What else?
3: To je moje hláška.
4: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
5: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.

0: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
1: Okay.
0: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
2: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

popožené jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.

0: Čerstvé jako z Kauflandu. Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
5: A můžete ji vyzkoušet,
6: ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem, to je dopravác.
8: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart,

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
2: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
3: Okay.
2: Spoj prsty k sobě a řekni...

0: vlastní perfetto.
1: Perfetto? Perfetto.
0: DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...

tebe tolik let. Už tě znám, schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám, tolik, tolik hvězd máš nad sebou, tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: V Tesco v oddělení FNF právě probíhá výprodej. Vybrané oblečení pořídíte až o 50% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
6: Garnier přináší nový zážitek pro tvou pleť. Hydratační sorbet krém s vitamínem C pro rozjasnění pleti s nepopsatelně lehkou texturou. Rychle se vstřebává a dodá pleti potřebnou hydrataci. Nový sorbet krém. Textura, kterou chceš zkusit. Od Garnier.

0: Nákupy počkají. Život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Hele, my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravác.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelatelly různé druhy za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George. What else?
3: To je moje hláška.

0: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
1: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například zahradní křeslo za výhodných 3000 korun, sleva 40%. Nebo zahradní set za výhodných 15 000, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To je moc jídla jen pro ně dva.
4: Tak je to pro nás?
3: Si běž, dnes budem hodovat.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Topinkovač za 349,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř. Cena s aplikací 129,90. A tyčový mixér za 299,90. Lidl, to se vyplatí.

Prosím vás, řekněte mi, vy jste tak blbej nebo neschopnej? Ne, nic neříkejte, já vám to řeknu sama. Vy jste tak neschopnej, že kdyby se pořádali soutěže v neschopnosti, tak vy skončíte druhej.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Tesco teď cena pro všechny 15,90 Gouda 100 gramů a Coca-Cola 1,5 litru více druhů jen za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George.
3: What
2: else?
3: To je moje hláška.
4: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci,

0: Nákupy počkají. Život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
2: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chlapi, do pátýho.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
3: Vedle žeby.
7: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To mi tady budete schnout až do rána.
6: A i sušičku.
8: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1.

0: kilogram za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je moc jídla jen pro ně dva.
2: Tak je to pro nás.
1: Přibyš, dnes budem hodovat.

0: To se vyplatí. Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například balkónový stolek nebo židle už od 1200 korun sleva až 60%. Nebo přikrývka za pouhých 900 korun sleva 60%. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: S námi jste stále in. Sponzorem pořadu jsou elektrické vozíky InSportline.
1: Mezi ploty více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
2: Ty patříš do Bohnic.
3: Patříme do Bohnic.
4: Mezi ploty.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů. Sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: V Tesco nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Radegast ryze hořká 12 jen za 19,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou párty, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
6: Dohlepa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
7: What else?
6: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
7: What else?
6: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
8: Dua?
7: George.
8: What
7: else?
8: To je moje hláška.
7: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
9: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chlapi, do pátýho.
11: Počkám tam na vás.
10: To je doprava.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
10: Teda, že by.
14: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To mi tady budete schnout až do rána.
13: Máme sušičku.
15: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelatelly různé druhy za 12,90.

0: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například zahradní křeslo za výhodných 3000 korun, sleva 40%. Nebo zahradní set za výhodných 15 000, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Garnier přináší nový zážitek pro tvou pleť. Hydratační sorbet krém s vitamínem C pro rozjasnění pleti s nepopsatelně lehkou texturou. Rychle se vstřebává a dodá pleti potřebnou hydrataci. Nový sorbet krém. Textura, kterou chceš zkusit. Od Garnier.
2: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To je moc jídla jen pro ně dva.
4: Tak je to pro nás?
3: Si běž, dnes budem hodovat.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Topinkovač za 349,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř. Cena s aplikací 129,90. A tyčový mixér za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.

0: Různé druhy za 12,90. Snackit Cabanos Favorite It 85 gramů za 24,90 a Persil prací gel nebo prášek různé druhy za 429,90. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: To je moc jídla jen pro ně dva.
3: Tak je to pro nás?
2: Si běž, dnes budem hodovat.
4: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Topinkovač za 349,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř. Cena s aplikací 129,90. A tyčový mixér za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
10: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
11: Chlapi, do pátýho.
12: Počkám tam na vás.
11: To je doprava.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
11: Vedle žeby.
15: Co tady děláte?
14: Testujem.
15: To mi tady budete schnout až do rána.
14: A i sušičku.
16: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
18: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
21: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
22: Trénujeme na Mexiko.
23: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
22: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
24: Zcela nová Kia K4 Sportswagon.
0: Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
12: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilena. Váš osvědčený lék na kožní mykózy. S kartou výhod jen za 149 korun. Kompít. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.

0: brzy ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.
4: There she was,

0: Thank you. Thank you. Thank you very much. I got, you got,
1: we got everybody. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party.

za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland. Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Chlapi, R5.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
4: A i sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Tesco nyní cena pro všechny 9,90 Milko tvaroháček a paprika červená kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
9: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.

0: Nákupy počkají, život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George.
3: What
2: else?
3: To je moje hláška.
2: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
4: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19.

0: 12,90 a zmrzliny gelately různé druhy za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90 a svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je moc jídla jen pro ně dva.
2: Tak je to pro nás?
1: Přibyš, dnes budem hodovat.
0: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Topinkovač za 349,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř. Cena s aplikací 129,90. A tyčový mixér za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Osvěž zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například balkónový stolek nebo židle už od 1200 korun sleva až 60%. Nebo přikrývka za pouhých 900 korun sleva 60%. Jisk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
4: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
4: nejde elektřina,
3: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám.

0: Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
1: Aha, jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dá.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka výběrová Maxi u nás za 36,90, kapsičky pro kočky Felix s apkou za 89,90 a soličelo prosecco frizzante za 59,90. Albert.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
8: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Ano?
2: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
3: své peníze převést na bezpečný účet.
1: Kdo volá? Brankář?
2: Bankéř.
1: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Ověřte, cože?
1: Nemáte? Tak tu máte.
4: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
5: Dobrý por.

0: co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc fakci, výběrové špekáčky řezníků v talíř za 69,90. Penny.
5: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
5: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
11: Větší, než si myslíš.
10: Proč prší?
11: Aby se starý cítil příjemně.
10: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
12: Dorazili jste do cíle.
11: Tak jo, jsme tady.
12: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
13: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden banán volný za 24,90 a vejce S v Billa klubu za 119,90. Billa.
16: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, anebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
17: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
19: Kam ta tržba mizí?
20: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
19: A dost.
20: Příchozí platby.
21: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
22: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Cherry rajčata oválná hranáček u nás s apkou za 49,90, rybináček za 21,90 a vodka Božkov za 119,90. Albert.

Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
1: Chlapi, R5.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava. Prat.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
4: A sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
8: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
9: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
11: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
12: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
13: Okay.
12: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
14: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
20: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
21: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
22: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
23: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
24: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
25: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
0: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne,
7: tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
12: Kate, pojistku prosím.
11: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
8: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
15: Aha, a jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.

0: žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Tady jsme!
2: Oh. Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden banán volný za 24,90 a vejce S v Bila klubu za 119,90. Bila.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
5: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.

Čerstvé jako z Kauflandu. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
3: Vodafone.
7: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuřecí prsní řízky u nás kilo za 99,90, Coca-Cola s apkou za 26,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semené kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
4: Bref má něco úplně nového.
5: Těžké věřit, že pravda je. Bref i mezi spláchnutí.

0: Nový Brev Color Auto Aktiv.
1: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
2: A navíc fakci? Okurka salátová kus za 7,90. Penny.
3: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden banán volný za 24,90 a vejce S v Bila klubu za 119,90. Bila.
6: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
7: Trénujeme na Mexiko.
1: Ne, no, bola!
7: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.

0: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafon.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Šunka výběrová Maxi u nás za 36,90, kapsičky pro kočky Felix a pkou za 89,90 a soli čelo Prosecco Frizzante za 59,90. Albert.

sunlight in your

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Vaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
1: Bude.
3: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
5: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.

0: 6000.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady, podpísek.
3: Ne, ne,
4: tady podpísek.

0: ceny?
1: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
0: Dobrý den. Jste tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
3: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
4: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.

0: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
1: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. Hue Intensified.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složenci. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
2: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořících až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
4: Davide! To jsou ale plíce. Škoda, že to stejné nelze říci o tvých dásních. Potřebuješ Parodontax. Pomáhá obnovit dásně již po prvním týdnu. Parodontax. Expert v péči o dásně.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
5: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafone.
9: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělej to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek.
15: Ne, ne. Tady podpísek.
16: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

Two.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
4: Chlapi, R5.
5: Počkám tam na vás.
4: To je doprava.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
9: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
10: Jo! Napínavé finále je u konce.
11: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. Hue Intensified.